a s kumplemi. Šojne kotri starove, možeš to latiš. Karte placač, abo? Runi na tute karte placanje. Sčeđenca vitani, dvimaj. Do hoštenca njesvačidle na serbski seniorovi škot, tam su tiš nuvačce, kiš njesu vuminkario. Vutrobne vitani, dženca dvimaj njesvačidle. Studio Lucia přinese medie na serbske sym, dženca može če si to hišče vobladač, naposkač, doživič, pieskecach při športovem domje, pozastanje dženca za sobot 9. do napo 4. Vone mobil, přeprošeni su mali a vůlci, dječi, šulario, vuminkario, možeče tam nové věce vůspytač, abo tež celé jednore s vašim šmuratkom nimo přinč, jedi mače, niko tykajke prašenja, abo tež čeže bruše bolenja. Vobedlerski policist Andrej Kober vita vas dženca na vobedlersku rozmonu hodžinu do domu zariadnického zjazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukove. Od 4 do 6 môžete tam svoje starošče odpyč, a to rumnošči 212, dženca od 4 do 6. Ve Vojorecach so dvorništo přetvari, kajki je tam stav, a što vobedlerju očakuje, o tym chce tam nižší vyšší měščanosta Torsten Ruban C. s vobedlerami porečeč. Zajímce, môža si tvorništo potem tiež raz dokladničo vobladač, dženca pečich tam nižším dvorništu Vojorecach. A Zejcach poda Špitankec je stavizniska vustajenca skvádnostne jubilea tiež nitko v týdženiu po jubileu ište prístupná, a to šedne mes 16 a 18 hodín.

0: na Coldplay, to je tu serbskim rozmosom Birds v ptačkach spívajú šest menšinov do šestiche.
1: Nábožné slovo.
0: A tu téma Jensa Rano, ta Dea Bedrichec z Nebečic.
2: Drude na živine také silne východ čase a předčase. Nešto zadobuje sa da naše dotelné vystoty a ju rozvama. Ľubovaný človek Češko skorí. Vyššie vierené, krúte živinský púč so pod našim aj nohom aj na proch rozdrebi. Máme začúče kontrolu zúbič. A naraz stajíme si prašenám, na ktorých nenamakáme jednore vodmúvy. Če odla stavo so to rúne mi? Cím še svábam, so bych tu tý bremio nesva? Če odla bo to dovolí? Dejke dvele sú čúveské. Vone nastavajú husto, když je naša vútreba přežadaná. A naša moc lidma dosaha, so bychme přichodný krok šli. Čujeme so bezmocní. A nádobo dvelujeme. Na sebi, na Bohu, na všim, že je nás včera hýšte zeperavo. Dole rúne tam, když je naša vútreba přečeška, započne so Bože čiché skutkovanie. Vône je tun, když nás spadnešta, ale tun, když nás prekyniese. Přeskúžu Čežu. Přetož boje svetvo a ľuboš, ktorýž nás pre šmú noci vedže. Sáno sú tuté mysle za vás nástok, so zase junú svetvo ščivý rúžuc modlič. A pšitým rozpomínač svetvo a čmú, a kaké mač Boža čmú a svetvo názornímo.
0: Dobraj, tady je Bedrichec z Nebečíc, na dávku a zamobitošči. Tam nižšie je vosady. Štyri menšiny do šestich je. A to je Lex Henriksen, Gerstin Walker Meek.

0: Bui. Prajhaj a przyjuzaj moje swojebne mieno, jeszcze oczyn 12, je żunskie swojebne mieno z kuncokami ets a tyż uwa, hajesus herbach, tyż wieza hiżo wiste politikum wo muskich swojebnych mienach so pono tomu lidma ryczy, ale tyż tu dożywiamy krok po kroku zmieny, hacu to mużojo, kiż swojebne mieno manżyskie przewozmu, abo dwójne swojebne mieno pola Żono, że tak z NDR-sko czasa znajemy, pola muż je to skierę nowy zjał. Myrčin Weng rozprawia.
1: Znacz jeżno to niekotremu szkuli napadnęło, że nie przypowiedzia programowe zesiłki a letaki hižo pianista Jana Brezana, ale Jana Brezan Hedušku.
2: Namaj by ważne, że napremu mamy jeden zrumadne meno, a na tamenu boku smy nikak dola wisałoj, że na naju mene... Ja jako hudźbnik jsem si jen mena natvaril, když tak chceš, a když Helena jo na je mene vysala, tak by to poprom luchky rozsud za nás.
1: Gramatice však je ta celá věc s dvojnými svojbnými jménami po pravidlách serbštiny samo na sebi jasná, praji reče spytnica doktor Anja Polončová ze Serbského instituta.
3: Štož nastupá deklináciu, máme tu samstné pravidla, jako by vůněno ženy svojbné jméno mýl, to říká, že so v obi jméni deklinujete. Potakým, ja gratuluju, Petri, Šoče, Žuri.
1: Tak pola muža, když mieno nominativie žanu osebitu koncoku nima. Pola žone porno tomu žarži holče mieno koncoku ec, a k mienu manželského přida so koncoka oa.
3: Hanka Šočic, by potakým tiež dale, Hanka Šočic, Žurova, rekava. Also der holče mieno na ic, aber ec, so nedeklinuja, ale de... Z manželene tak prajene tam so do deklinuje, potakim ja vidžu Hanku Šočic Žurovu.
1: Dola Brezan Heduškec manželskaj staj so vedome přečivo tomu rozsudživoj. To nastupa žunske koncoky, praji Helena Brezan Heduš syna.
4: My so smutiš přemysli, hač ja to docela se s tým Heduš syna činju, dokud je to poprom za po mojim jmenu tiež trošku zastavské, ha to a muža se luží rada hošit, když oni nekaj na te regule vizu zladu, ja ve serbčina, ale na rič bude se přeco zmenit, a s tým bude tiež viste regule so zavšče zmenit živit.
1: Z dobom onaj Brezan nedeklinuje taj ale jenož zadne mieno Heduška, tak manželský Jan.
2: Ono tak sno kniží celé vůlka nevěstosť, kaso má deklinovač a ja bu praju to buch šítko ište vile, vile hoše činilo. To ja na kůže pa zakýtu, tak kež mu musel to rozučívaj.
1: Zo může to serbách s mienami komplikované byť, vie však tiež doktor Anja Polončová. Tak dostane vůdová, kotraž so znova zmanželí dvojce koncovku oa, napríklad Šočina Žurová. A tiež žiči maja za so svojské rečné pravidla z odpovedné deklináciu.
3: Podľa hulcu je to jednore, tam to funguje kajž podľa nána, podľa kým by jen hulc rekao Jakub Šota Žur, ale podľa tie hulce je to tak, že potom ona tiež dostane dvojce koncovku Holčeho mena tak rec Milenka Šočic Žurec.
1: Kajž pak so ľudžo tiež na koncu rozsudža, příčiny za dvojným menom sú rozdielne a zväčša celé osobinské, kajž pola Štefana Cušky Malinka.
5: Pola nás byš to tak, že je moja žona šakýžo dječi mua a te maja te meno Malink a na ju zromadne dječo potom tiež te meno Malink mua. A ja som si tak přemyslil na hej, ja chcú ižo znano moje svojivné meno zdiažeč, ale přiším si, aby zotiežkaš moje džičí rikač. A to odla som ja te dvojivné meno Cuška Malink přiúzal.
1: Zopak nie je Malink Cuška, ale Cuška Malink, to je prostě po svojským svodže rozsudžiu.
0: Mirčin Bink je so s dvojnými svojivnými menami Serbach zabieral vo sebe s pomene novým zjavom, co tyž mužojo. Dajke przyuzaja. 6 godzin 16 je krótko, bo byli knasedom. Tu je serbski rozwoz. Bettina a Jakub. Strowi moje do dżęcniszy w utory, a przyjemy dobry start.

0: skupina Šumlabrum, hižo připoveči, menujce, štož na vás čaká, ľubeči, či rajn či postro.
1: Ja sem Ľudk Pito, experta za borakavstva a

0: čo? A celé bie smerda.
1: E-scooter? O, małe elektriski koń? Ja skoču jemu raz na krybet a džaržu so za rybami. Jeli žane ma. A vizo je ma dlhé čorné bíbasky.
0: To nie sú bíbasky, ale káble.
2: Nie, Kito, nečín. Když so koň zazvobí, na snáno všich skole so maj přijedže.
1: A ja so neboju. Lada mienojš, dže má svoju klamu. Snáno chce so jemu trochu džečela.
2: Uá, železné koň je otučil.
0: Mato, ten zvuk je signál e-skutera za start. Ale Kito, džer so račo krúče.
1: Čakaj, vodži dvoje vysoké.
3: To byl so na špický stupič. O, on jedže. Ja jedu s elektriským koniom. Mato!
2: Kito, von s tobou hladjecha. Borze budžeš miešče s autami.
0: Keď buj. Pučík, že trochu dele. Možno za pospieši. Kito, skoč dele, jeli môžeš.
3: Ešte chvíľu, prošu. Hej, koniko. Pomamu. No huj. On sem no riči. A ječe vodkama pomalša.
2: Koň je do trávy, pánu. Se jeho skľúčil, Kito.
1: Jasne, ja sem šéf. Elektrický koň vienetko, što je tu najsilnejší ľudk.
0: Nemyslu si, že je sa nabojal. Je zinky vodsedoval, dokež je najskýrie aku svábl.
2: Aku? Je to žoutk?
0: Podobne. Mašinka treba milinu. Tu má akuje. V žoutku skvádovanú. Když je ta pryč, nemôžeš dále jeť.
2: Potom je vodne.
1: Dočakaj taj, dám jemu traumu.
0: Kito, e-skúter nedá so stravu picovať.
1: Potom emt nic. Sam vina. Ja boh nešto jedeš, boh tak vodne byl.
2: Ja tež. Ale radšo, ja hodky. Pojitaj, znaju blak, džiš veľ rostu.
1: Hej,
0: Boži mi, hapilko.

kurz gehen, ein paar Bilder genauer zum Jahr. A Gitschbu, Gitschbu, Lubiluja. Wapschudnitze, Maya, neue Trick. Gax, bitte ja was, Siebatsch. Dunkrot, Spießer ja, beim Milko. Hi. A Wuda, ja, so Jakob, Finanzschne, Sariat. Znate, Pokal, Portpokal, Jesus Maria, Portal, Elster, Skrutka, elektronische Steuererfassung, Potagim, Sroka, Wam, Dom, Milko, Pschilici, a Pschipoveji, so Wupfaci, Wam, Finanzschne, Sariat, Dutschnu, Sumu, alle, to je ža, chcete ja jenoš vaše date, daukové číslo a identifikacijské číslo napríklad, dižnic samo bankové číslo a PIN. Tu iš prosu, nedom do papernika s takými mielkami, dokež so finančný zariad, nemské tiež sreč 21.100 přeco ište spuštu přízevi a nikde na nikde číšť nevú konia. Aj, si spisa ja tam, so spaduje tak pre, tak brec suma, so mili sa netko o to starač, to je ža. Šako tak menovaných phishing mailkach rade pisa ja, so dobiš spišne reagovač, hevak su, eben pozatne fenki, gešči finančne zariad vupvači, fuk. Tu iš gečbu, gečbu, pred vopačnými mailkami finančne zariada a programa Elster, to je nova, nova trik, vopšudniku, giš chceja vas a zjebač a vám peneze zmošnječavač.

0: Krótko, potřebi lidi nadživěče, hajt vojne měna, znajeme Serbach hižo z NDR-skeho časa, znajmenša pola serbských žono, to žona vůlka novostka věc neje, pola muži, je to porno tomu skýrě nové zjav. A tomu se nedom v našim vůsobaniu nadrobnišo věnujeme, ale hižo nitko, poveda nám doktor Anja Pornčova ze Serbského instituta vo trošku starším dvojnym svojbným měně serbského muža.
1: Potom mám ještě jedno v osobi debat, co to je celé zřídka, tam znají v osobi jenož kněza profesora Hinza Šelce, kterýž je so jmenoval nímste Heinz Schuster Šelc. Když je on srbsky publikoval, je on všetce vůžíval svoje srbské jméno Hinz Šelc a v nímských publikacích dvojné jméno Heinz Schuster Šelc.
0: No a nětko můžu já přece hůšíša Maja dvojné jména. Na čím to záleží? Čeodla? Čeodla nic? Nedám tu, slyšíme to. Serbským rozvosu.

0: Julia.
1: Nierika nie, Michaela Melzerowa, hei Junske, swulbne Männer. Skunsokami etz, a owa, so serbach des wieserwiste Politikum, wo muski swulbnich Männer, so ponotomu Lidma. Ritschi, alle, die stu dorschiviame krok po kroku zmine, hat zu der Mujojok isch swoibne Männer manjeski przewozmu, aber dwojne swoibne Männer, poda żono żno tajkes NDR-sko czasa znajemy, poda muži je to skiere nowe zjau, a nam nitko Mirčin Wenk o tym rozprawia.
2: Znacz jeżno to nikotremu szkuli napadnęło, zo nie przypowiedzia programowe zesiłki a letaki hižo pianista Jana Brezana, ale Jana Brezan hedušku.
3: Namaj by ważne, zo naprimo mamo jene zrumadne meno, a na tamenu boku smo nikak dola visavoj, še na naju mene. Ja, jako hudźbnik jsem si jenom jména natvaril, když tak chceš a když Helena jo na je jméne vysala, tak by to poprom dlouhký rozsud za nás.
2: Gramatice však je ta celá věc s dvojnými svojbnými jménami po pravidlách serbštiny samo na sebi jasná, prají řeče zpětnica dr. Anja Polončová ze Serbského instituta.
4: Štož nastupá deklináciu, máme tu samozřejmě pravidla, jako by vůně než jenom svojbné jméno měl, to říká, že so v obě jméni deklinujete. Potakým, ja, gratuluju, Petri, Šoče, Žuri.
2: Tak pola muža, když mjeno nominativje žanu osebitu koncoku nima. Pola žone porno tomu žarži holče mjeno koncoku ec, a k mjenu manželského přida so koncoka oa.
4: Hanka Šočic, by potakým tiež dale, Hanka Šočic, Žurova, rikava. Also, der holče mjeno na ic, aber ec, so nediklinuja, ale de z manželene tak prajene tam so do deklinuje, potakým ja vidžu Hanku Šočic Žurovu.
2: Dola Brezan Heduškec manželskaj staj so vedomé přečivo tomu rozsudživoj. To nastupa žunske koncoky, praji Helena Brezan Heduš syna.
5: My so smutiš přemyslili, hač ja to docela s tým Heduš syna činju, dokud je to poprom za po mojim jmenu tiež trošku zastavské, ha to a muža sa ľuží rado hošiť, když oni nikde na to regule vyso zladuja ve Serbčina, ale na rič bude sa všetko zmeniť, a s tým budú tiež byste regule sa zaujšie zmeniť žobiť.
2: Z dobom onaj Brezan nedeklinuje taj ale jenož zadne meno Heduška, tak manželský Jan.
3: Ono tak sno kniží celé vůlka nevěstošť, kde se má deklinovat, a já bych prajil to bůh všetko ještě vele, vele horše činilo. To já na kůže pak zakytuju, tak když mu se to rozhodilo.
2: Zo může to Serbách změnami komplikované byť, vě však tež dr. Anja Polončová. Tak dostane vůdová, kotraž se so znova zmanželí dvojce koncovku oa, například Šočina Žurova. A tež děči mají zase svojské rečné pravidla s odpovědný deklináciu.
4: Podle Hulcu je to jednore, tam to funguje kajž podle Nana. Podle kým by jen Hulc řekal Jakub Šota Žur. Ale podle tě Hulce je to tak, že potom ona tež dostane dvojce koncovku Holčeho mena tak rec Milenka Šočic Žurec.
2: Kajž pak so ľudžo tež na koncu rozsudža, příčiny za dvojným menom sú rozdielne a zväčša celé osobinské, kajž pola Štefana Cušky Malinka.
6: Pola nás byš to tak, že je moja žona šakýžo džičí mua a te maja te meno Malink a najú zromadne džičo potom tež te meno Malink mua. A ja som si tak přemyslil na hej, ja chcú ižo znanou moje svojivné meno z Džaržeč, ale přiším, co je vysotiež, kaž moje džičí rikač. A to odla som ja te dvojivné meno Cuška Malink přiúzal.
2: Zopak nie je Malink Cuška, ale Cuška Malink, to je prostě po svojským svodže rozsudžiu.
1: Mirčin Wenk je so s dvojnými svojivnými menami Serbách zabíral vo sebe spomene novým zjavom, zotiž mužojo, tajke přiúzaja.

Hier die Matsche, nikaký problém. S vaším šmoratkom, prašenia štož medie nastupa, abo čeže, žádný problém, Studio Lucia přinese medie na serbské sy, dženca hišče, vod dživečich do napo, štyrioch a do pieskecach, při športovém domě, přeprošení sú šice, mali, vůdce, dživči, šulorio, svojbni, a tež seniorojo, vuminkario, pataký možeč tam tež nové věce, vůspytač, abo so s prašeniami a problémami rade na Studiu Luciu Vobročič. Dženca so karteplatzaja, a to dvimaj hoščencu nesvačidle. Na serbski seniorovi škodcu tež nováčci, kiš než sú na vuminku vutrobne vitani. Dženca dvimaj do nesvačidla. Vobedlerski policist Andrej Kuber, vita vás dženca na vobedlersku rozmonu hodžinu do domu zariadnického zjazka při kluštorskej vodže Pančicach Kukove. A to dženca od 4 do 6, tam môžete svoje starosti odbyť, a to ve rumnosti 212 dženca od 4 do 6 v Pančicach Kukove. Ladame do Vojorec, tam přetvarí sa dvorniščo a kajk je tam stav, što vobedlerio očakuje, o tym chce tam nižší vyšší mieščanosť a Thorsten Ruban C., dženca s vobedlerimi dorečeč a porečeč. Zajmce môža si tvarniščo potom tiež dokladnišo raz vobladač, a to dženca pečich při tam nižším dvornišču ve Vojorecach. A skutka ište do Zec, tam však miachu vesne jubileja, skvadnostne jubileja je stavitinska vústajenca, tež nitko ište týdžem po jubileju přistupná, a to pola špitankec a zajmce môža se je rade šidne vobladač ve 16 a 18 hodinami. Veľa vesela pritom 8 hodin, 8 a 40 je.

0: Zame jasne, kak daleže. Šešt dođe večih minuce s tým.
1: Nábožné slovo.
0: A tute má džetca rano tadeja Bedrichec nebelčíc.
2: Drude na živine také silne východ čase a předčase. Nešto zadobuče so da naše dotelné vystoty a ju rozvama. Ľubovaný čujek češko skorí. Vyšče vierené, krúte živinský púč so pod našim aj nohomaj na proch rozdrebi. Máme začuče kontrolu zúbič. A naraz stajíme si prašenám, na ktorých nenamakáme jednore vodmúvy. Čeodla stáva so to rúne mi. Cím še svába, so bych tu tý bremio nesva? Čeodla bo to dovolí. Dejke dvele sú čúveske. Vone nastávaja husto, když je naša útreba přežadaná. A naša moc lidma dosaha, so bychme přichodný krok šli. Čujeme so bezmocní. A nádobo dvelujeme. Na sebi, na Bohu, na všim, že še nás včera hýšte zeperavo. Dole rúne tam, když je naša útreba přečeška, započne so Bože čiché skutkovanie. Vone je tun, když nás padnešta, ale tun, když nás prekyniese. Přes kúžu čežu. Přetož boje svetvo a ľuboš, ktorýž nás přes šmú noci vedže. Sáno sú tuté mysle za vás nástok, so zase junú svetvo ščivý rúžuc modlič. A přitom rozpomínač svetvo a čmú, a kaké mač Boža čmú a svetvo názornýva.
0: Praj Tadeja Bedrichec z Nebečíc na doku a zamobitošči tam nižšie je v osade. Peč! Dođe već ih je.

0: The Doors, Riders on the Storm. Ah, me, ja, ne, reitu jomme alle, me drogi jomme. Teke nento, kusk dali, pches Europu. Limbowske, tam gronje na nimski Lüneburger Wendland, ve wujitze bitle Serbe na nimski ga sorben a wenden. A pschitom neo niske rekuste mutak znata, as ne pöschikujo se to nimske pominjenje za den rot wenden, jano nas wujano. Sebastian Alikowski-Winkler, was du sagst, im Obgenio, als dazu in das Wort wenden, Josh Snash, Stim Njelicisch, Amisme, nennt wir Petzeichne Europie, wir Livlandskim Regionie, wir Lettiske.
1: Ako wenden, suf srejo wieku teke pominjowali na kšeščiano, pšetupionach suenu, abo zuze luže. Mie miesta wenden v Lettiske, mežo tak misch zvisk s tym veznamom. Tak pominjone livlanske wende njamaju pak nic zgromadnego z petja cornosuenskimi wendami citame v tom leksikonje. Mjesto Cezis wenden laže 770 km vet stolice letiskeje Riga. Jogo nimske mjese vet vežio vet finno-ugriskego roda wendo. Ven jo pehadao z livlanskeje, a jo se zasedli v regionje v 12. stolešju. Lexikon teke naspomnejo, až su mnichy rýra Švédbúda orden o starceli zachoping 13. stoleša na šak rode, letgalen, liven a wenden. V prednej połojci 14. stoleša jo wenden dostal rigarske miščanske pšavo. V 16. a 17. stolešiu jo miesto było pšetci zase přemežone ved drugich mecnariov. 1566 v casu vejne ve Livlanske su veno urubili Ruse a pedomio veno vesednu opelske kráľovstvo. Pežde su ou zase plundrovali vejska ruského cara Ivana IV. Grozného. A 1582 su venden přibili zase do opelského kráľovstva, pežde do švédskeje a 1703 do ruského carovstva. Ved założenie Lettiskej Republiki 1918 je miesto Wenden Lettiske, a obedlarie sú Lettiske, Nimske, Ruske a Židy. Tak wiele z nimskego leksikona, ale také serské viedomnostniki se zabierajú z liflandskými wendami. Historikarkar dr. Madlina Malinkoj zmieni, v rusojskej historiografii dominirujú słoweńska hypotéza, to mieni słoweńske kerenie, což má závište politickú zavinu a petpera pšava tam bytlecich Rusov. V letiských slyžiniach jo se přesadilo mienenie ve finno-ugrijských kereniach vendov. Žinca gledajú na to v európskym kontekste. Ou ustupujú mnohé geografické a etnické pomienenia ze zdonkom vend ako Venedig alebo Viena na latinský Vindobona. Gedanie, až jo mie wenden přešlo na svojenio ved staršego indoeurópskego obedlárstva, bazírujo na hypotézach. Na druhý part zvizujo pak sersku a európsku históriu, píšo dr. Madlina Malinkoj 2012 v Novém Casniku. Serský miňovednik dr. Kito Křižank je bol před krotkým v Lettiskej. S knigou ve nejvážnejších mieniach v Lettiskej je ven úzgeniu sledujúce.
2: Also na Zachopienke jo bylo starše mě Ventini a za nímske ľudje, za Richardia a mestčajnských Berga jo, tam to jo klincovo tak pedobne ako svova wenden, ktereš zavěstče, so der je znali. Niekak to je také pasovalo za obedlarstvo takého cúzego a živého kraja, ale jetz to obedlarstvo je pýdavo Sloviensku, abo Baltisku, abo hynakšu jetz, to je bylo šejadno. A to mě Ventini jo pomienil většu kupku lúži, abo rod, ako sme to nieka gronili, a taká kupka lúži jo přišla z drugego regiona Lettiskeje, ze stron přírece Venta. A až maša predstajenie, ta reka Venta se ulieva v miestče Ventspils do Mörja. V Lettiske riece Pils jo to svova za grot, a Ventspils jo grot přírece Venta. A to mir Venta jo přisane v Žrietvach, teke, Venda, Windau a tak dalej.
1: Jasne, úrazne rozkoženie mienia Venden mežo byš komplicirované, dokulaž to mie mežo byš baltiskego abo finno-ugrijského rodu, mieni dr. Kito Křižank.
2: A s takým zasadne pošiek miaze Winden a Ventini jo jano zukova pedobnosť, viecej to nie jo. Ale zasad nie tam w letiske jo pedotna sytuacja ako plana. Mimo letiske rietze, kateresz jo baltiska, jo hyszi liwiska riets, kateresz jo finno-ukriska, a żinca jo to męczynowa riets, ale niega w zajrzonosci liwiska rietze obknieżowała daleko strony tego kraja, a ona ako plana z ta serbska riets.
0: Ja, to gronin dr. Kito Ksijan, kateresz ja był przed krótkim w letiskiej, w liwlanskich stronach, a teke mistrze Wenspils, a wytam ja teke przygotował uściwanie w naszej serii Mienio Wiednik, ujasnił, to słyszał się pan przyjdący pieczk na nasze programie. A my wystąpimy jeszcze muzykalski w tym regionie, po

0: kužecenia.
1: W Brezuce bydli Krautzois Antje Avena Mažinca Bostak živěš a čižas čalet moda nento jo a te nejlubše žicenia dostunia vena ved svoje vejsnije domovinskije kupky a ta žicenia jadno jasove a se vje strobe nove živinske leto.

0: Lesie se chopio ve juniju. August jo žnjou nevjerašk. Frico Kšamar jo se narožiju na burskem veliškovku, a jo to južo ako gelc doživiju.
1: Ten august jo bul stajnje, a tyke zase bužo dalej žnjouski mjasec. A veliškovku smo my mieli małe rolnictwo, tak niekak 3,5 hektaru. Myśmy szykno, coś myśmy trebali, sami nażywali. Kulki, żyto, pszenicu, buby. Myśmy mieli jagle, a zeleninu. Takie na poli, smy zemka mieli, a groch, a tak dalej. Jo, a doma smy mieli gusy, kacki, kokosze, krowy, a svinje na každý pat. My jsme samo větší čas dvě rampy měli a pen jsme proseta předávali.
0: Alfred Kjacmalik z Prijaveza rád také žínca ještě pegleda, kak daleko jsou s rolským žijom.
2: Zde jak ještě nějaké zemka mají, a ten, ta pšenica odvěl, mlažena, odvěl, secona, jo, a žetoga je už v pežňách, jo, a pen, tyke ten ús, jo, a to pen to sliene na roli. Na Dešajinským žeto jsou měli, a toga jsou tyk už žnili, jo, to je nětko jinc. A ten os, no jo, ten bude tých bald odváž mlašané, kľa to až ja, šoplovenca venga jo, zdravé, jo. To je augusti penten cás, jo.

Müssen wir das Kosami wirklich, auch wenn es mit Grabiami rausbili, der Rede, auch wenn es mir Gledali, Asch, Bujo, Redne, Vedro, auch wenn es mir Jujo, Schacke, Pokaski, Znebja, naja, auch die Mrocki. Gash zu Billy, der Usoke Mrocki, wenn es mir Vigili, Asch, der Z 13 kilometrov vysokosti pen se stajne doj dajú a dvojce pen ved dešťovali tým roky, jo. To sme my poznali a sme také vyžili, ja musím vás na jadno povedať, my sme mali pla rogozna jadnu našu úku z Liškovka a tam jo se nám čurnulo. My sme rovno kšeli přesúšiš, dokúľaž my sme mali jo ve Kopickách a sme zás rozpřestrievali a naraz přižašil jen mrok a pen sme spiešne zás na Kopici spakovali a to je zajímavé, kak obmiazované te dešče mogu byš. My sme pen, ako sme zás to ve Kopicách mali, ubiegnuli do Drenova a tam sme mali také ešte jednu úku a tam bišo najlepšie vedro a my sme mogli dali živať.

Víče, jo, za vás je Diana Šejcová ve studiu. My glídeme pan ve našom serskom programu je Donoviko programa tie šule za Donosersko Reca kulturu, co šo pobytu jo ve zimském semestrie. My sme ve Recem centrum je vítaj, ak jo zase je všediat umělské ubiežovanie se žišimi, víci pan Víče k tomu a ja žicem vám rednu v autoru, mešu se derie. Až na příduce raz, ujabu, Gregor Klim.

0: kužecenia.
1: V Brezu se bydlí Kraucojc Antje a Vena Mažinca Bostak, živěš a čížas čalit moda, nento jo, a te nejlepšie žicenia dostuňa Vena ved svoje vejsnie domovinskie kupky a ta žicenia jadno v jasobe a se vies trobe nové živinské leto.

0: Lesie se chopio ve juniju, august jo žnjovny vjerašk. Frico Kšamar jo se narožiju na burskem veliškovku, a jo to južo ako gelc doživiju.
1: Ten august jo bil stajnje, a tyke zase bužo dalej žnjovski mjasec. A veliškovku smo my mieli małe rolnictwo, tak niekak 3,5 hektaru. Myśmy szykno, coż myśmy trebali, sami nażywali. Kulki, żyto, pszenicu, buby. Myśmy mieli jagle, a zeleninu. Takie na poli, smy zemka mieli, a groch, a tak dalej. Jo, a doma smy mieli gusy, kacki, kokosze, krowy, a svinje na každý pád. My jsme samo větší čas dvě rampy měli a pen jsme proseta předávali.
0: Alfred Kjacmanik z Prjaveza rád také žínca ještě pegleda, kak daleko jsou s rolským žijom.
2: Zde jak ještě nějaké zemka mají, a ten, ta pšenica odvěl, mlažena, a secona, jo, a žetoga je už v pežňách, jo, a pen, tyke ten ús, jo, a to pen to sléne na roli. Na Dešajinským žeto jsou měli, a toga jsou tyky už žnili, jo, to je nětko jinc. A ten ús, no jo, ten bude tých bald odváž mlašaný, glatováž, jo, šoplovence a veniga, jo, zdravé, jo. To je auguste penten cás, jo.

0: Liche jo cas, ak mežome se jaselíš přes šiken sad. Kuždy má na burském nanejmenej nekaký kryck abo bom, žož žnejo rad zdriave płody. Ale letosny august tuž nie ugleda.
1: Sadové bomy tam letos nic nie. Mám ešte slivky, vac nic namám. Šušku bomy stojí žož u nita varanda, jo, ten sme museli druhý paráž. No jo, vac nic eigentlich namám, ale pene radskine. Wir reche decke nichts gescheits nie. Tam na leto schon das mach nur, tam da bo in dem Ross. Da war ne aber chine nutze da im Ross. Aber tam schon das mach nur. Der Quischinki so, das mach nur nie.

0: pšava je važný futer za dobytk.
1: Tošto leto nemôžeme skiažiš. Ja mám vejce ešte. A te sú každé jablúcko a každú kšušku rád zežrali. Ale leto sa ga máme u nadveru a v šikných zagrodách a také slieze, to je brožne. Máme tak veľa čaly, až venie docela vec na to, což my sme im do koryta chyšili, na to vec negledajú.
0: Lic seno abo pečavk, tyke to jo pšecej živo.
1: Koniec maja, junia nekak sme tu prednú čau z kresu sekli. Pejži, ako som už o 13 let bol, som ja znanom sobou šel a z kosu pomagal celý žin. A nan stajne gronil tijan sec a gaš ten sec kniebžo tu kresu veščiš, bio ta kresa toho secka. To druge secenje jo už v augustie bolo. A te daty, te nejsou najaden džin. Milione, to jo bylo to vedro. Treba dešť, abo svinco, abo šoplota. A tož sme my v augustie stajne mili ze žňami ciniš.
2: Seno už je dávno nen doma, nebže dujko váno, až bym, že my zase pečov ksec. Jo, augustie, tak mit august my chopili tak pečov ksec. Pečok müssen wir richtig suchen, was sind denn zu flinke Niojos? Oder ich bin stockig, der Pečok, da müssen wir richtig suchen. Da brennt der Buhr, lädt das gut. Ja, naja, da Buhr, immer sind wir dem Mokscher, na lädt der Mokscher, da brennt es in der Buhr. Ganz gut, so ein Nagio. Aber Pečok, denke ganz gut, Rastscher. Denn da wird bloß ein Jasserlich, dann ist mir ein doppelter Futter. An dich will ich.